0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: učitelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které miluje.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: V Zoo Ostrava roste nový pavilon pro tučňáky. Součástí stavby je také moderní vodohospodářské řešení. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
2: V rámci toho pavilonu my se budeme na ty tučňáky dívat skrze skleněné akvárium nebo stěny akvária. A vlastně důležité je, aby nám ty stěny se nešpiněly řasami. Vlastně ta filtrace je dneska tím nejdůležitějším, co tam bude jako technicky.
1: Dokončení stavby se očekává v závěru příštího roku.
2: Po samotném dokončení stavby bude probíhat vlastně 6měsíční zkušební provoz. Čili měsíc ten zkušební provoz bude probíhat čistě jako na sledování kvality vody a sledování vlastně toho, aby se nám tam nemnožily nějaké kultury, a dalších 5 měsíců už to bude za přítomnosti tučňáku.
1: To nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz. Říkal si hurikán.
3: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-ostravském hradě v Ostravě 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Mám prostě od pán

0: Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Radio Čas.

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DK Poklad.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Ženy v čase. Styl.
4: Možná si myslíme, že jsme dospělí. Platíme nájem, lítáme po nákupech, chodíme do práce, řešíme hypotéky.
5: No a potom si koupíme třeba přívěšek na kabelku, nebo si uložíme hezky plyšáka do postele a rozzáříme se třeba taky při pohledu na naši oblíbenou hračku z dětství. Ano, i tohle je podoba naší dospělosti a to dneska důkladně probereme v Ženách v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenka. Leni, co ty? Máš nějak jaké hračky na kabelkách, přívěšky a cinkrlátka?
6: Já se musím přiznat, Evě, že když jsem četla tohle téma, tak jsem si říkala, co já tady budu dělat? Já nemám nic, já nemám plyšáka, nemám přívěšek a vlastně tomu ani neholduju, ale musím říct, že moje maminka, která už je v důchodovém věku, tak ta to totálně zbožňuje, takže když je nějaký nový výstřelek, prostě labubu, medvídci, panenky, cokoliv, tak ona tím má ověšený celý batoh, takže moje maminka to je největší faninka tady těchhle dekorací.
5: Takže tvoje maminka měla i labubu v době, kdy to byl ten enormní trend.
6: Malého měla a dokonce jsem jí ho dávala i k nějakému svátku jako perník a jo, no, prostě ho má.
5: Ale mně to teda jako přijde roztomile. Mně se to líbí, nebo jak kdy, ale jestli je to teda známka infantilnosti, anebo je to vlastně trendy a měli bychom si to na ty kabelky pověsit, tak to nám prozradila odbornice na slovo vzatá a to modní guru stylistka Petra Kasalová.
7: Já se budu opakovat, ale samozřejmě opět zmíním, nosí se všechno, ať si každý nosí, co chce, nejsem žádná modní policie, ale pokud chcete znát můj názor, tak za mě veškerý takový ty přívěsky, plyšáci, labubu, medvídci, já nevím, co všechno v nadrozměrných velikostech na kabelky nepatří. Já ještě uznávám, když je tam nějaký pěkný šátek, jo, když to rozzáří tu kabelku, ale že bych úplně vyloženě doporučovala nosit tam, jak já říkám, takovýhle opičárny. Pokud vám je 10, tak asi možná, ale pokud už jste dospělé dámy, tak já bych se těmhletěm ozdůbkám vyvarovala.
6: Petě Kasalová zrovna sprala moji maminku.
5: Ale zároveň taky řekla, že se nosí úplně všechno a že pokud se nám to líbí, tak to prostě máme nosit, protože co je důležitější, než ten pocit, se kterým prostě máme a vyneseme tu naši oblíbenou věc, která nám dělá radost.
6: Ať už nosíte cokoliv a kamkoliv, tak doufáme, že u toho ladíte Ženy v čase.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ženy a hračky, tak to je další téma žen v čase, ale prosím vás, nebojte se, jsme stále u retra a u našeho dětství a mládí. Takže jaká hračka se tobě vybaví, když se řekne retro a tvoje dětství, Evi?
1: Leni, asi dvě hračky, když se opravdu budeme bavit o tom dětství, nikoli o dospělém životě.
0: To až v příštím díle.
1: To asi nejzásadnější a co ovlivnilo vlastně i můj život a trošičku si obávám, že to naše životy nějakým způsobem ovlivňuje do dneška, tak to je Barbie.
0: Mm-hmm.
1: Barbie, kterou jsem milovala, měla jsem více barbínek, měla jsem tmavovlasou Barbie, já jsem strašně chtěla tmavovlasou Barbie záchranářku, ale potom ještě z těch jako mladších let si vybavuju Munčičáka.
0: Ano, ano.
1: A přitom on vlastně jako nebyl ani hezký, když se na něj zpět podívám.
0: Ale zlatý Munčičák proti Labubu, jo?
1: No, to souhlasím, to souhlasím. Ale co se týče třeba toho Munčičáka, tak my jsme ho měli v 90. že jo, to byl takový náš mazlíček, ale oni vznikli v Japonsku už v 70. letech a v těch 90. zažili obrovský boom, proto jsme je všichni měli. No takže Munčičák a Barbie, co ty, Leni?
0: Já když si vzpomenu na ten výčet hraček, tak mě napadne Tamagotchi, protože to byla moje taková achilová pata, mě to vždycky chcíplo. No.
1: Fakt.
0: Jo, já nevím, mě to nebavilo se o to starat pořád a vždycky to mělo ty bobíky tam a tak. Ale co jsem totálně zbožňovala a měla jsem to fakt hodně let a mám pocit, že jestli můj Marťan má doteď jednu krabičku, tak bylo Tetris.
1: Mm-hmm.
0: Ale já jsem byla schopná hodiny a hodiny nad tím strávit a skládat ty kostičky a to mě bavilo teda úplně neuvěřitelně.
1: Ty jo, Leni, tak to jsme měli podobně. Taky jsem ujížděla na Tetrisu a ještě jsme se o něj hádali s bráchou, protože Tetris byl jenom jeden.
0: Přesně.
1: Ale co se týče Tamagotchi, tady to je vlastně takový paradox, protože já nejsem úplně ten pečující typ, ale myslím si, že Tamagotchi mi snad nikdy neumíralo a že jak tam mám tu jako hrozně silnou emoční vazbu pro změnu, tak já jsem to hrozně jako prožívala, když se mu něco dělo a byla jsem z toho potom strašně smutná. Takže já jsem o své Tamagotchi opravdu poctivě pečovala, vymazlila jsem si ho a ono se mnou spokojeně žilo.
0: Než se rozpadlo nebo než došla baterka.
2: Ženy v čase na rádiu Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: v čase, rady našich babiček.
1: Kam nevidíš, tam ruku nestrkej. Ano, další skvělé pořekadlo našich babiček, které vlastně vypovídá o tom, že když se s pomoci stane medvědí služba, tak to není moc fajn. Nicméně, Leni, slyšela jsi někdy právě ten pojem medvědí služba, nebo používáš ho třeba i ty sama?
2: Ne, že bych ho úplně používala, že bych to tak pojmenovávala, ale znám to. Někdy i sama mám takovou tendenci pomáhat, kde o mě teda vůbec nikdo nestojí. A musím říct, že i mně se někdy někdo snažil takto pomoct a bylo to strašný. Prostě to už nechceš.
1: Souhlasím. A nejhorší je to, že ti lidé si to většinou v tu danou chvíli neuvědomují, že opravdu dělají to s tím nejlepším úmyslem, nejlepším svědomím a nakonec to nedopadne úplně dobře.
2: A víš, co přemýšlím, z čeho vlastně vychází medvědí služba? Proč se to jmenuje medvědí, nebo jak je to spojeno s medvědem?
1: Ha, to náhodou vím.
2: Náhodou.
1: A teď jsme se před chviličkou bavili o francouzštině, takže prosím tě, vlastně to pochází z té Francie, protože to vychází z bajky francouzského spisovatele Jeana de la Fontaine. A ta bajka je taková trošičku jako smutnější a taková trošku brutálnější. Ale principiálně je to o tom, že se zahradník spřátelil s medvědem a vytvořili silné přátelství. A jednou ten zahradník na zahradě usnul a na tváři měl mouchu. Na tváři se mu usadila moucha. A ten medvídek, který měl toho přítele zahradníka, tak mu tu mouchu chtěl sundat, jenomže nevěděl jak, tak vzal kámen a zabil mouchu. Ale zabil tím i zahradníka. A to je ona bajka.
2: Já přemýšlím, jaké dětství měly děti ve Francii. Jo, až tak, jo.
1: Až tak, takže taková trošku morbidnější záležitost, ale chápu zase, že naše babičky používaly pojem medvědí služba, protože tahle bajka je snad ze 17. století, takže opravdu má tu letitou historii a pravděpodobně ten pojem používali už naše pra babičky.
2: Tak já jsem teda velmi ráda, že se mi to osvětlila, trošku mě to vyděsilo a musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme vyrůstali tady v České republice, protože to, co já si pamatuju u mých babiček, tak teda nebyly šutry a medvědi, ale jenom plácačky na mouchy, takže je takové doporučení zdravotní v ženách v čase.
1: A já jsem teda vděčná za to, že jsme vyrůstali na Honzíkově cestě.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.

0: Magie života.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. To mě teď úplně napadlo. To je písnička od Ivana Mládka, že jo?
2: A krásně jsi se teď procvičila hlasivky. To se cení.
1: Já jsem se rozespívala, abychom mohli pokračovat dál v ženách v čase. Já jsem zmiňovala teď medvěda trošku jako část písně, takové humorné písně, ale zase to nechci úplně zlehčovat, protože medvěd jako takový je vlastně symbolem a archetypem, ať už se bavíme o historii nebo současnosti, a na to samozřejmě naše největší odbornice Evička.
2: Ano, samozřejmě, já jsem největší odbornice na medvědy v Česku. Takže pokud byste měli problémy s medvědy, přijďte za mnou.
1: Zavolejte do studia, my všechno vyřešíme.
2: No, ale když se teda vrátíme k tomu archetypu, ano, Leni, máš naprostou pravdu. Protože medvěd je vlastně takový symbol a už od pradávna patří mezi jedny vlastně z nejsilnějších symbolů. Objevuje se v mytologiích téměř všech kultur, už fakt tisíce let. A to z toho důvodu, že on symbolizuje sílu, že symbolizuje odvahu, ochranu, ale taky moudrost, trpělivost a schopnost jít do hloubky. A co si myslím, že bychom měli v dnešní době obzvlášť ocenit, ten medvěd je taky symbolem toho, že aktivita netrvá věčně, že je v tom našem životě velmi důležité taky odpočívat, že je důležitá i ta pasivita, regenerace a že stáhnutí se není na škodu, ale naopak ku prospěchu věci.
1: Když jsme u těch medvědů a medvídků, tak jako archetyp pěkné, jo. Ale já vím, že se taky říkalo mužům, že jsou to takový roztomilý medvídci. Tak bychom mohli tady na Evičku Rigler trošku jako naprášit si na roztomilé medvídky, anebo spíš na, jak se vlastně říká, nějakému vysportovanému hubenému muži?
2: Asi atletický typ, bych řekla.
1: Ale nemá žádné zvíře, že?
2: Těžko říct. Může to být takový vlk, divoký vlk.
1: Divoký vlk nebo klokán nebo.
2: No, na klokany úplně nejsem, divinou je neberu.
1: A co ti medvídci?
2: Ale spíš ty vlčí typy. Ale když už jsme teda u medvídku, tak já teda celý život zastávám názor, že muž by měl mít menší bříško. Mně se to doslova líbí. Mně to přijde jako takový symbol lidskosti, pohodovosti, toho, že to ten člověk nehrutí, že je vlastně totálně v pohodě. A mně se to teda líbí. Co ty, Leni, a mužská bříška?
1: Já teda musím říct, že taky jsem tak trošku na to, že mám ráda, když mě ten člověk dokáže obejmout a tak jako můžu se v té náručí ztratit. Bříško mi vůbec nevadí, jako absolutně ne. Možná i taky mám v to větší důvěru, nebo více mi to líbí než sixpack a pekáč buchet. Je to takové fakt zajímavé, protože ono to tak jako podněcuje k takovému ňuňání, že to není ta tvrdost úplná, takže jo, jako medvíci, jo?
2: Mám to stejně. Teda prototyp muže medvěda úplně ne, to je spíš fakt takový ten divoký vlk v pohybu, svižný, který dokáže najít ten klid a vnitřní sílu, ale zároveň je schopen jít do akce. Nicméně vlka, možná ještě probereme.
1: Určitě, mimochodem tohle byla ukázka toho, kdy se sejdou dvě ženy a od mytologie a archetypů se dostanou až domů.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Janek.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
5: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Ženy v čase. Mindset.

0: Plyšák na posteli, starý medvídek ve skříni nebo oblíbená hračka, kterou si schováváme desítky let. Ano, já sama se přiznám, že na plyšácích ujíždím. A taky jsem se ptala ve svém blízkém okolí kamarádek, jestli mají i teď v dospělém životě, kdy řeší hypotéky a nákupy, nějaké ty plyšové hračky. A drtivá většina z nich mi odpověděla, že ano. Leni, co ty?
1: Jen řekni ty jména. Denča a Vaneska říkali, že je mají, protože Evička přišla úplně nadšená. A já jsem se musela tak trošku zastydit, protože já nemám. Já jsem asi úplně výjimka. Já si to nedokážu představit, mě to vždycky otravuje v té posteli. A navíc někdy, když se vzbudíš a teď uvidíš toho medvěda, tak se můžeš i leknout.
0: Já myslím, že plyšového medvěda se úplně lekat nebudeš v posteli, že to je celkem roztomilá záležitost. Nicméně, co teda na čem jsme si ujeli i s mým mužem, a ne dobrý den, jsme velmi dospělí. Tak když jsme jeli do Finska,
1: no,
0: tak to je země mumínku.
1: No ale mumínek je něco úplně jiného.
0: A my jsme si teda dovezli, nejdřív jsme koupili jednoho mumínka, respektive jednu mumínčici, paní mumínkovou. A potom, než jsme odjížděli, tak jsme se zhodli, že by možná paní mumínkové potom bylo smutno, tak jsme jí museli koupit i pana mumínka. Takže ano, jsme velmi dospělí, pracovití lidé, kteří umí uvažovat kriticky, analyticky, strategicky, ale doma v posteli máme dva mumínky.
1: Mimochodem, já musím říct, že mumínci nejsou medvídci, takže to schvaluju. Ale zajímalo by mě teda, co na to říká psychoterapeutka Sylvie Navarová, jestli mít či nemít, protože tady za mikrofonem jsou zástupci obou stran.
2: Dětství pomáhá plyšák dítěti zvládat například odloučení od rodičů, pomáhá při usínání nebo v nových nejistých situacích, poskytuje pocit bezpečí, pomáhá dítěti postupně se naučit samostatně regulovat emoce. V dospělosti už plyšák většinou nepředstavuje náhradu rodiče, ale častěji symbolizuje pocit bezpečí a připomínku životního příběhu či vzpomínky na blízké lidi, kterou si chceme uchovat, podobně jako si někdo schovává dopisy, fotografie nebo šperk po babičce. Častěji plyšáka najdeme u kreativních, hravých lidí, kteří si pěstují takzvané vnitřní dítě v sobě jako něco cenného. Ve většině případů jde o běžný nástroj pro sklidnění a pocit bezpečí. Teprve velmi silná závislost na takovém objektu může někdy souviset s hlubšími psychickými obtížemi nebo nespracovanými zkušenostmi z minulosti.
0: Sylvie, my moc děkujeme za toto krásné objasnění. Já se v tuto chvíli velmi usmívám a vnímám sama sebe jako velmi kreativní a oduševnělou bytost a doufám, že vy všichni, kteří máte plyšáky v ložnici, tak jste si z toho vzali jenom to nejlepší a hezky vás to pohladilo na duši.
1: A já se jdu teda nějakýho koupit, no.
0: No a pokud půjdete do obchodu nebo kamkoliv jinam, určitě laďte Rádio Čas a Ženy v čase. No a my se na vás budeme těšit zase příští týden.
3: Ženy v čase na Rádio Čas.
4: Čas. Rádio Čas.

0: Tart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Hity, které milujete.

0: krásné dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle o víkendu v sobotu 15. srpna. Mimochodem, když se tak dívám na to počasí, tak by mělo být opravdu hodně, hodně teplo, takže dneska nezapomínejte na pitný režim a když tak nějakou kšeltovku nebo klobouček si vemte, protože rtuť teploměru bude atakovat třicítky. Dneska 15. srpna už jsem zmiňovala, s čím je spojen tento den. Tak dneska slaví svátek Hana a Mirela, to jsou krásná, ale opravdu krásná jména. No a navíc v tento den v roce 1645 Brno statečně odrazilo poslední útok Švédů a obléhání skončilo. To je taky ten důvod, proč se v Brně bije poledne v 11 hodin dopoledne. To neustále takhle vzdělávám mého kolegu Ráďu Sobislava Bednáře a pořád si to nepamatuje. No tak mávám do Brna, kde nás možná posloucháte přes časradio.cz nebo přes DAB+. Taky v roce 1969 v tento den začal první hudební festival ve Woodstocku a to byla opravdu neuvěřitelná a podle mě nepřekonaná hudební událost. No a pokud bychom měli pokračovat v těch gratulacích, tak všechno nejlepší dnes zamíří také tomuto muži.
1: Žena má v hádce vždy poslední slovo. Cokoliv řekne poté muž, je začátkem další hádky.
0: Určitě jste poznali Jana Krause ze show Jana Krause, takže ten dneska slaví své narozeniny, takže samozřejmě všechno nejlepší. A kdybyste je třeba slavili taky, tak samozřejmě i pro vás hity, které milujete.
2: Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: I o víkendu ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a pojďme se podívat letem světem internetem. Je to zpráva, která mě zaujala minulý týden a myslím si, že by se hodila i klidně teďka, takhle při sobotě dopoledne po té 9. hodině, protože přece jenom se potřebujeme trošičku probrat, jo. Jeden čínský korporát totiž motivuje své zaměstnance, aby se hýbali a oni každý den v kanceláři musí tančit motivační song, motivační tanec, jo. To znamená, že přijdou, sejdou se a první co, než si dají kávičku, než se zapovídají, tak začnou pařit a trsat. Je to dokonce i finančně ohodnoceno a možná v té Číně je to jako i tak jako povinně dobrovolné, bych řekla. Ovšem, když jsem se dívala na to, jak to v té kanceláři vypadá, tak to bylo naprosto geniální a myslím si, že se vám tak opravdu i rozproudí krev v žilách a máte větší chuť do práce. Tak jsem si říkala, že bychom si mohli udělat takový taneček, abychom měli lepší chuť do toho víkendu. Oni tam tančí se zdviženýma rukama, takže pokud někde posloucháte a můžete natáhnout ruce, tak klidně natáhněte. Já vám potom řeknu, co bude dál. A zvolila jsem k tomu hudbu, která vyloženě vybízí k tomu, abychom se zatančili.
1: Open Gangnam Style.
0: Gangnam Style. V podstatě ten taneček vypadá stejně jak klip Gangnam Style. Jde o to hodně poskakovat se zdviženýma rukama, jo? Takže jdeme na to. Skáčeme. Dáme si ještě chvilku. Tak schválně, jak se cítíte? Já myslím, že na probrání úplně úžasný, jak lidi mi napište na 776612800, kdyby to zavedli u vás ve firmě, jestli by se vám to líbilo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho
0: zbát. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pohodové dopoledne, vaše uši hladí Rádio Čas a taky hity, které milujete. No a podíváme se letem světem internetem, protože to vypadá, že asi nás tady víc na planetě jako lidí nebude. Představte si totiž, že nová studie ukázala, že 68% generace Z raději zapne hru, než aby šla na rande nebo ven s kamarády.

0: bojí nějakého fyzického kontaktu a dokonce mají strach třeba i z toho vzít telefon, jo. A vůbec jít do baru a oslovit holku, tak to už je úplně prostě mimo, jo. A jedna stand-up komička z Indie, kterou miluju, tak se tím zabývala a vlastně vysvětlovala proč, protože my jako mileniálové jsme totiž měli cigarety a alkohol. Takže nám to seznamování šlo v podstatě líp, že? Protože když jste se hodili toho panáka a zapálili si, tak vám to bylo tak nějak v podstatě jedno a bylo to takové jako osobnější, samozřejmě berte mě s nadsázkou, jo. Ale přece jenom v nějakém směru, protože i dneska frčí takové to jako ten zdravý životní styl, že jo, máte nějakou rutinu ranní, večerní, odpolední, mladí nepijí alkohol, sportují, což je samozřejmě záslužné, ale nevím, jestli na tu populaci to nakonec nebude mít horší vliv, než to si prostě dát s někým panáka.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: myslím, že tenhle víkend a ty následující dny si tak nějak přijdeme na své všichni, kdo milujeme tropy i takové to pošmourno, zamračeno a příjemno. Ladíte Rádio Čas, krásné dopoledne, jdeme se podívat, jak to vypadá s počasím. Dnes teploty opravdu velmi příznivé, 32 stupňů Celsia, jasná obloha. V neděli se rtuť teploměru vyšplhá na 33, ovšem v pondělí, přátelé, vy, co máte raději tak nějak normálno, tak ty teploty klesnou zase na 21 stupňů Celsia a mělo by být trošku i zataženo. Toliko k počasí, teď už hity, které milujete na Rádiu Čas.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
6: Mě by i tato cena schladila.
0: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
6: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
5: Rádio.

Čas. Hity, které milujete.

0: tohle, přátelé, je příběh, který patří do té kategorie prosím vás, nikdy to neskoušejte, jo. My máme takové letní dovolenkové témata, teďka hodně se řeší letadla, cesty na dovolené a tak podobně. Takže pokud lítáte letadlem, tak víte, že někdy je fajn si schrupnout na takových těch sedačkách, kde se čeká v té odletové hale právě na odlet vašeho letadla. Ovšem, i to může být velmi nebezpečné. O tom by vám mohli vykládat dva mladíci. Mimochodem, úplně nevím, odkud to je, ale je to nějaká asijská země, kde ten jeden si ustal právě na té sedačce, usnul a když se probudil, tak zjistil, že má hlavu zaklíněnou v tom v té opěrce na ruku. To je taková kovová opěrka na ruku v jednom tvaru, v jednom kuse a on měl tu hlavu skrz to propletenou a nemohl ji vyndat. Jo, prostě nějak mu tam zapadla, jak spal. Snažil se, moc mu to nešlo, tak přišel druhý kamarád a říká, hele, já ti pomůžu. A mě tady napadá spousta věcí, jak by mu mohl pomoct, jo. Třeba zavolat někoho z toho letiště, nebo namazat mu krk mýdlem, nebo prostě mu zkusit pomoct prostrčit tu hlavu ven. On nezvolil ani jednu tuto variantu, prosím vás. On zvolil variantu podle mě úplně takovou, která by mě nikdy nenapadla, a to je, že strčil hlavu z druhé strany do jiného opěradla a chtěl mu ukázat, jak tu hlavu vyndá, aby on se na to podíval a potom to udělal stejně. Jak si, přátelé, myslíte, že to dopadlo? No, tak samozřejmě oba dva se tam zaklínili, vůbec jim to nešlo, no a nakonec je musel vysvobodit letištní personál. No, jako trošku jsem to čekala, jo, že to takhle dopadne. Každopádně mě celkem překvapilo to, že jsem si myslela, že na dovolené takovým největším nebezpečím může být to třeba, já nevím, že se spálíte, nebo že vám uletí letadlo, nebo že si přivezete nějaké střevní potíže, ale ne. Nejnebezpečnější v podstatě na cestování jsou opěrky na letištních sedačkách.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že...
1: Zelenina, která celosvětově patří mezi tu nejoblíbenější, je téměř synonymem pro kuchyni italskou. Nicméně i v České republice zdomácněla a je součástí české kuchyně. A vlastně i českých zahrádek. Ano, krásná kulatá červená rajčata. Rajčata můžeme krásně využít jak ve studené kuchyni, tak na tepelnou úpravu. Grilovaná, pečená, v podobě omáček, polévek, dipů a nebo třeba rajčatových pomazánek. Ale nejčastěji ji servírujeme v podobě kečupu, toho kupovaného a nebo v lepším případě vlastnoručně vyrobeného. No a co na to říká pan primář Jan Boženský?
2: Klasický diskuze, vždycky my máme ale domácí kečup. Říkám, no ale jak se dělá domácí kečup? Vememe vlastně kilo rajčat, půl kila cukru, což už tak zdravě nezdáme, 4 lžíce soli, nějakým způsobem hodinu vytváříme ten kečup a máme ty 4 skleničky. A co nám zůstane? Zůstane nám ten cukr, zůstane nám sůl a zůstane nám něco z těch rajčátek. Já říkám, jedna lžíce kečupu rovná se energii, která je schovaná v jednom rohlíku.
1: Takže raději než rohlík nebo lžíci kečupu si dejte sladká čerstvá rajčata. Ta navíc obsahují i širokou škálu vitamínů. Bčko, Cčko, provitamin A, kyselinu listovou a taky niacin a biotin. To jsou další významné antioxidanty, které chrání naše tělo před volnými radikály. A v neposlední řadě obsahují taky významný a zdravý prospěšný likopen. A rajčata, ty nám taky pomáhají s hubnutím. Mají totiž vysoký podíl vody, vlákniny, obsahují málo kalorií, podílí se na dlouhodobém pocitu sytosti a díky tomu zabraňují pocitu vlčího hladu.
0: Tak teď už to víte.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
6: Hity, které milujete.
7: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
8: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
5: Rádio Čas. Hrajeme letní hity

0: Pojďte se bavit.
1: Příjemné sobotní dopoledne, samozřejmě léto je v plném proudu a spousta letních akcí nás ještě čeká, ale já si myslím, že je dobré se připravit taky na září, jo. Protože v září nás čeká výjimečný festivalový projekt evropské úrovně a ten zamíří do Třince. Už v pátek 4. září od 18 hodin vystoupí v evangelickém kostele ukrajinský mužský vokální soubor Orpheus. 8 špičkových zpěváků nabídne strhující program plný hlubokých emocí, herných chorálů i tradičních ukrajinských písní. Takže pokud opravdu tohle chcete zažít naživo, mimořádný hudební večer v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, tak neváhejte a honem běžte na www.shf.cz, kde si můžete ulovit vstupenky. No a já vám přeju, ať se dobře bavíte.
2: Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

To jsou takové ty roztomilé zprávy plné zvířátek, které já totálně miluju. Mimochodem, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a pojďme se podívat letem, světem, internetem do Brazílie, protože tam muselo být přerušeno jednání brazilského parlamentu, protože do toho sálu vnikly dvě kapibary. A co tak roztomilé, k tomu její doprovodné video, a prostě se tam začaly procházet. Oni se prochází hodně pomalu, takže jedna senátorka je tam natočila a počkali, až se to tam hezky oňufají, až se tam pěkně podívají, a potom vyšli ven, no a mohlo jednání pokračovat dál. A kdo mě zná a kdo zná kapibary, tak ví, že je to nejlepší a nejúžasnější zvířátko na světě. Jenom to baští, jenom to spí, je to totálně umazlené. Jako kdybych mohla a měla hradu někde v teple, tak mám prostě stádečko kapibar. Oni žijí někde u vody, akorát, že potřebují teplo, takže tady mi to neprošlo zatím. Jinak, kdybyste si kapibaru chtěli pořídit, jo, tak pozor na to, ona může dosahovat délky až 1,3 metry. V kohoutku má 55 cm a může vážit až 80 kg. Takže je lepší na to mít nějaký větší prostor a asi ji úplně nezvednete do náruče. Každopádně jsem ráda, že nejsem jediná zatížená na kapibary, jo. Protože fanoušci kapibar mají i vlastní song. Já vám schválně kousek pustím.

Jako pro fanoušky fajn, jo. Ale co je na tom to nejzajímavější je, že tahle nahrávka na YouTube má celých 10 hodin. Takže vy 10 hodin můžete poslouchat tohle. Jako přemýšlím, co by to se mnou po těch 10 hodinách udělalo, jo. Můžeme to vyzkoušet.

Jako musíme říct, že to posloucháme teprve několik vteřin a už mi z toho hrabe, jo. Každopádně, kdybyste potřebovali si trošku uvolnit tu mysl a dostat se do stavu, kdy už vám bude úplně všechno jedno. Tak 10-hodinový záznam tady té písně. Naprosto doporučuju.

0: kup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin.

0: Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Česku.
1: Pohodové dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a pomaličku se překulujeme do té další hodiny, čeká nás 11. No a taky informace o tom, jaké je a bude počasí. Dneska si přijdou na své všichni milovníci pocení, deodorantů a tropů, protože teploty se vyšplhají až na 32 stupňů Celsia, jasná obloha. Zítra to bude tak nějak stejně, jasno nad hlavou, 33 stupňů na teploměru. No a v pondělí se konečně trošičku zatáhne a teploty nám klesnou na 21 stupňů Celsia. Přeju vám krásný den, ať už si užíváte jakékoliv počasí.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Siva! No,

Přátelé, mám tady na vás na rádiu čas, kde hrajeme hity, které milujete, kontrolní otázku. Ano, co se vám prosím vás vybaví, když zazní tohle?

0: Takže vyvolávám tady Marušku, která ladí Rádio Čas přes časradio.cz v Praze. Maruško, tak co se ti vybaví? Jasně, je to tak, je to mega koncert Rádia Čas, který proběhne už 21. listopadu v Ostravar Aréně v Ostravě. Tady tohle byla kapela Europe, hlavní hvězda toho koncertu, ale nebudou tam sami. Ještě se můžete těšit na kapelu Olympic Davida Kolera nebo Leny a jejího speciálního hosta, partnera Marpa. To všechno už v tom listopadu, mimochodem lístky na časradio.cz a jak já vždycky říkám, já si tam vždycky kontroluji ty sektory, tak opravdu ta nejlepší místa v hale, pokud se chcete ulovit, tak teď je ten nejvyšší čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

Léto v plném proudu, tento víkend bude totálně tropický, ladíte rádio Čas, hity, které milujete. No a podíváme se letem světem internetem, protože přece jenom na tu dovolenou většina z nás létá letadlem, tedy pokud je to nějaká delší trasa. A takový kuriozní případ se stal na lince China Southern Airlines, která letěla z Wuhanu do Urumqi a nabízela svým hostům a svým pasažérům takové drobné občerstvení. To vy určitě znáte, že v tom letadle nikdy neumřete hlady, vždycky vám dají nějaký obídek nebo nějakou svačinu. A tam tedy to pojali tak nějak jako hezky, měli oběd a potom těm pasažérům dali švestkový džus. Na tom by zatím nebylo nic tak zvláštního, že? Kdyby ale to nebyl speciální švestkový džus, který měl projímavé účinky. Takže než to letadlo přistálo, tak se vytvořily dvě obrovské fronty v té uličce k těm letadlovým záchodům a posádka měla plné ruce práce, aby teda tuhle situaci zvládla, protože to nikdo netušil, že právě tento švestkový džus má takovéto schopnosti. Už se mi nepodařilo dohledat, to v tom článku není, jak to dopadlo a jestli všichni udrželi na svém místě všechno, co potřebovali, to samozřejmě nevíme. Každopádně letecká společnost to potom komentovala slovy, že prostě vůbec nevěděla, že ten džus může takto působit a takhle fungovat a někdo udělal chybu a takovéto džusíky nakoupil. No, takže prosím vás, ať už jedete kamkoliv na dovolenou, tak samozřejmě laďte dál Čas Rádio přes náš web časradio.cz a přeju vám, ať dojedete v pořádku a je všechno na svém místě. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas. Podíváme se letem světem internetem. Kdo poslouchal včera, tak ví, že jsem mluvila o tom, že jedna žena se velmi naštvala na svého manžela, který podvedl a nechala ho vyhostit z Ameriky. Jo? Takhle se mu prostě pomstila, místo toho, aby se s ním jenom rozešla, tak ho prostě nechala vyhostit ven. A teď se objevil další případ, kdy jeden takový postarší muž taky úplně nedal rozvod, situaci s rozvodem a jal se to vyřešit tak nějak po svém, jo. Je to tedy majitel striptýzového klubu Alan Markovic a on si koupil dům v sousedství s domem jeho ex-manželky a do zahrady nechal zasadit sochu obřího prostředníčku za $7,000, což je v přepočtu asi 148,000 korun. Socha je opravdu nepřehlédnutelná a směřuje tedy ten prstík k zahradě té ex-manželky. Co mě na tom tak jako trochu pobavilo, že si říkám, že už nikde není uvedeno, jestli ta ex-manželka taky na zahradě něco vytvořila, po případě, co to bylo. Jako napadají mě různé věci, jo. A nacházejí se trošku níž.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Vždyť jich znám tuny moderních slečen. Za 4 runy byl bych jim vděčen.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, akorát teda nevím, jestli se vám dneska na ně chce úplně trsat, protože ty teploty, tropy, vedro, tak bych to zhrnula. Prostě dnešní teploty 32 stupňů Celsia, jasná obloha nad hlavou, zítra tedy v neděli 33 stupňů a taky jasno, no a v pondělí už se trošičku schladíme, teploty klesnou na 21 stupňů Celsia a lehce se zatáhne. Takže když to tenhle víkend vydržíme, tak v pondělí už se zase trošku ochladíme.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DK Poklad.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
0: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
3: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Pohodička, klídeček s rádiem Čas, hity, které milujete, no a taky se podíváme na zprávu Letem světem internetem. Mimochodem říkala jsem si, když jsem ji četla poprvé, že to bude taková smutná zpráva, ale když jsem četla komentáře tady pod tím příspěvkem, tak mě to trošku přešlo, jo, schválně. Podle studie prý každý čtvrtý dospělý tady u nás v Česku zůstane celý život single. Opravdu, že celý život bez manželství nebo dlouhodobého partnerského vztahu. Důvodu je prý hned několik, lidé se později osamostatňují, rostou životní náklady, mění se pohledy na vztahy i manželství a svou roli hraje také online seznamování. To ale neznamená, že budou tito lidé méně šťastní. Odborníci prý upozorňují, že stejně důležité pro spokojený život jsou přátelé, rodina nebo silná komunita. No a já jsem se právě pročítala komentáře tady k tomu článku a hodně mě pobavil Jirka a píše, já se k tomu hrdě hlásím, mám svůj klid a nikdo se mi do života ne. Víme to slovíčko, že jo? Takže ten má jasný názor. A Peťa k tomu napsala, tak prosím vás, já s tím nesouhlasím, kdo si chce pokazit život, tak mi napište. Takže to je i taková originální seznamka. No, nevím, mně to přijde prostě takové smutnější, ne? Bez někoho. Že je vždycky lepší, tak když přijdete domů a někdo tam je, samozřejmě pokud ta atmosféra je příjemná. A kdybyste náhodou nikoho teďka aktuálně neměli, tak to taky nevadí, protože kdykoliv, kdy si naladíte Rádio Čas, tak my jsme prostě s vámi.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pod širým nebem Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Radio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Příjemnou sobotu, užíváte si pohodičku, relax, slunečné počasí s rádiem Čas a z hity, které milujete, a možná jste minulý týden zaznamenali tuhle písničku. Je to nová Ariana Grande a její hitovka Petal, která ale vstoupila do toho online světa trošku ničím jiným než hudební kvalitou. Ten klip je opravdu velmi krásný, takový umělecký, ovšem tady už Ariana vzbudila jako velký ohlas právě tím, že je v tom klipu neuvěřitelně hubená. Tak a my si samozřejmě pamatujeme z Wicked, že jo, kde už celá ta kampaň před vstupem toho filmu do kin byla taková jako hodně zvláštní, kde už Arianu skoro nebylo vidět, a musím říct, že v tomhle klipu je ještě hubenější, což teda už je trošku děsivé. Fanoušci už se o ní hodně bojí a Ariana k tomu vydala prohlášení, že je naprosto zdravá a v pohodě a že se po ukončení turné v září bude stahovat do ústraní, aby ji neustále někdo nekonfrontoval právě s tím, že je neuvěřitelně hubená. Tím by to mohlo skončit, ovšem na internetu zase se ukázala další zpráva a tentokrát hlavní roli převzala Jenna Ortega, což je krásná, mladá, nadějná herečka, kterou znáte jako Wednesday z toho seriálu. Na streamovací platformě mimo jiné si zahrála taky v Beetlejuiceovi dvojce, v tomhle úžasném filmu Tima Burtona, a ona teď vypadá opravdu velmi, velmi nezdravě a hubeně. A zase se snesla vlna kritiky na to, že zřejmě dámy si pomáhají k té hubenosti nějakými těmi léky a že to opravdu není zdravé, a já teda doufám, že se nikomu nic nestane. Samozřejmě léky ano, pokud jsou potřeba, pokud prostě někdo bojuje s nějakou morbidní obezitou, ale tady na to hubnutí a na ty trendy Hollywoodu, teda holky, já nevím, já jsem moc ráda, že my žijeme v České republice, kde máme Evu Farnou, která má nádherné písně jako Tělo, nebo Mám od pámbíčka boky jako Skříň, a že prostě tady ještě pořád jsme pro ty normální holky krev a mlíko. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Teď mám na rádiu Čas tip pro vás, pro všechny, kdo milujete klasickou hudbu, kdo jste prostě úplně hudební nadšenci, protože už v září nás čeká Svatováclavský hudební festival. No a vy si ho můžete užít opravdu, opravdu naprosto dosyta, protože nás čeká také výjimečný festivalový projekt, ten zamíří do Třince. Už v pátek 4. září od 18 hodin vystoupí totiž v evangelickém kostele ukrajinský mužský vokální soubor Orfeus. Můžete si tam poslechnout 8 špičkových zpěváků, kteří nabídnou strhující program plný hlubokých emocí, nádherných chorálů i tradičních ukrajinských písní. Takže pokud vás tahle akce nenechává v klidu, tak doporučuji zajít hned na web www.shf.cz a tam si ulovit lístky. Já si myslím, že to bude nezapomenutelný zážitek.
2: Za námi týden plný výher.
0: Rozdali jsme lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
2: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon.

0: Já si vždycky tady při tomhle počasí vzpomenu na píseň s hudbou Vesmírnou, kde se zpívá a křičí je nám teplo. Tak to si myslím, že bude mantra celého tohoto víkendu. Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a pojďme se podívat na počasí, protože dneska ty tropické teploty, to je celý den, 32 stupňů Celsia, jasná obloha. Zítra to bude úplně stejné, jasno, 33 na teploměru a kola pod paží. No a v pondělí to nás čeká konečně ochlazení, 21 stupňů zataženo a na to já se teda hodně, hodně těším.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
2: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
3: Mě by i tato cena schladila.
2: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
3: Vždy zaručené a výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Tak teda, teď už se o nás začínám hodně, ale opravdu hodně bát. Ladíte rádio Čas, hity, které milujete, no a jdeme letem světem internetem. Představte si, že v Americe, v New Orleans, poprvé se stalo to, že tísňovou linku 911 přebírá umělá inteligence, tedy AI. Jinak 911 to je tísňové volání právě v USA, něco jako tady u nás 112. A jenom vám přečtu, o čem to je, jo. AI prý pomáhá v momentech, kdy jsou ličtí dispečeři zaneprázdnění a zvládá například duplicitní nebo méně naléhavé volání. Vážné případy stále přebírají lidé, kritici ale upozorňují na rizika, protože AI může tak nějak jako špatně vyhodnotit toho vystrašeného člověka, popřípadě ho zmátne přízvuk, anebo nepoznají, že někdo tajně volá o pomoc. Tak to jsou kritici, ale jinak opravdu v New Orleans už to funguje, že zavoláte 911 a tam se ozve: dobrý den, zmáčkněte číslo 1, číslo 2. A já, když jsem to četla, tu zprávu, tak jsem se hodně, hodně vyděsila, protože jsem si přesně vzpomněla na to, jak jsem s AI asistentem řešila změnu doručení balíčku. Jo, takováhle věc. Prostě jenom stačilo prodloužit doručení balíčku, který jsem si nemohla vyzvednout kvůli dovolené. A myslela jsem, že zešedivím. Neustálá odpověď byla: není to v systému, není to v systému, nemůžeme vám vyhovět, protože to není v systému. Potom jsem se dovolala, tedy asi po hodině a půl, na živého člověka, a ten mi na tom druhém drátě řekl: není to v systému. A já jsem myslela, že rozbiju prostě hlavou zeď. Vypadala jsem trošičku jak Phoebe z Přátel, jak se snaží dovolat na tu zákaznickou linku. Tím se vracím k tomu, že si představuji, jak by mohl vypadat právě takový telefonát na tísňovou linku, když to převezme AI. A fakt se ozve třeba, já nevím, jo, pokud vás někdo pronásleduje s nožem, prosím, stiskněte 1. Pokud se topíte, prosím, stiskněte 2. Pokud se na vás valí vařící voda, prosím, stiskněte 3. Jako, já nevím, přátelé, kdo viděl Terminátora? Já to tady opakuju pořád, jo. Kdo viděl Terminátora, ten už se teďka hodně, hodně bojí.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Hity, které milujete.

Letní dovolená může být celkem dobrodružo. Teď čtu zprávu, podíváme se letem světem internetem a teda já bych si asi zvrnkla do kalhot, no, kdyby se mi stalo něco podobného. Jinak s vámi Rádio Čas, hity, které milujete. No, představte si prostě situaci, jo, plavete v moři, jste ve Španělsku, užíváte si sluníčka, pohodičku a najednou uvidíte, že se k vám blíží taková ta ploutev z vody, jo, takové to, jak když vidíte žraloka. Tak to se k vám začne velmi rychle blížit, takže vy začnete plavat na mělčinu, plavete a jste totální vyděšení. Teď se zbíhají lidé k té pláži a vy už si říkáte, že vám odbíjí prostě poslední vteřiny života, že vás honí žralok. Tak přátelé, tohle se opravdu stalo ve španělském letovisku Marbella, kde právě tahle situace vzedmula vlnu velkého zájmu a velké paniky. Jak to dopadlo? No, tak prosím vás, nebyl to žralok, ale byl to 300-kilový tuňák, který se chudák ztratil, protože evidentně měl nějaké drobné zranění, srazil se zřejmě s nějakým skútrem nebo se odřel o kámen, toho trošku vyděsilo a on byl tak dezorientovaný, že v podstatě si plaval pro pomoc. Jo. Ovšem ten mladý muž, který ho viděl, tak teda si úplně neříkal, že je to tuňák a nějak to nerozlišil v té vodě. Samozřejmě po tom prvním zděšení i těch lidí, kteří viděli celou tu scénu, tak potom, když se přesvědčili všichni, že opravdu se nejedná o žraloka, ale o tuňáka, tak nastala velmi krásná záležitost, protože on jak plaval, tak vyplaval až na mělčinu a už se nemohl dostat zpátky do vody. A samozřejmě, že každého by zřejmě napadlo si ho vzít domů, že? Protože tuňák, to je velká dobrota, ale ne, všichni ti lidé se opravdu spojili a pomocí lehátek, rukou a síly ho začali tlačit zase zpátky do moře, takže to dobře dopadlo. Tuňák odplaval, pán to rozdýchal, všichni jsou zdraví, všichni žijí a je to tedy opravdu velmi silný příběh. Takže prosím vás, já vám přeju, ať máte na dovolené opravdu klid, protože já vidět tu ploutev, tak já mám pocit, že se na tu mělčinu ani nedostanu. Rádio Čas.

0: a najednou, že o pár kileček a o pár centimetrů víc. No tak právě to je téma dnešního pořadu Energiemi, jestli šťastný vztah opravdu přináší zdravý i delší život a kila navíc. Jaký vliv mají vztahy na naši váhu a jestli nám třeba i mikrovlnka zabíjí jídlo a spoustu dalších zajímavých informací. Mimochodem jedno z těch témat budou také léky na hubnutí, takže rozhodně stojí zaslyšení. Tak to všechno probereme už po 14. hodině odpolední s fitness trenérem Jaroslavem Peckou. Tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity

0: Za pár minutek na rádiu Čas se už můžete těšit na podcast Energiemi, kde se dneska bude probírat to, jaký vliv má na váhu váš vztah, když jste v nějakém pěkném vztahu. Jo? Já si myslím, ale že dneska by to stálo taky za probrání, jaký vliv má na nás teplo, protože ty teploty jsou a budou tropické. Jinak ladíte rádio Čas, hity, které milujete, no a pojďme se podívat, jak to vypadá na obloze. Dneska jasná obloha 32 stupňů Celsia, takže pocení. Zítra nás čeká úplně to samé, 32 stupňů Celsia, jasná obloha. No a až v pondělí konečně se začne lehce ochlazovat, 21 stupňů Celsia, to jsou teploty a bude i zatažená obloha, na to se teda těším moc. Tak jo, uslyšíme se zase v pondělí mezi 6 a 9, teď už podcast Energiemi na rádiu Čas.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: A je to tady! Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý Festival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
5: Mě by i tato cena schladila.
0: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
5: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
6: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co jsou to všechny ty kreatiny, karnitiny a glutaminy? Jak se zorientovat v té spoustě doplňků stravy a vybrat si opravdu ten, který nám prospívá? Jak se naše vztahy můžou propsat do naší váhy? A zabíjí nám mikrovlnka jídlo? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. Evou Rigler.
6: Certifikovaný fitness trenér, který už před mnoha lety pochopil, že jeho největší životní vášní bude fitness. Za dobu své praxe pomáhal více než tisícovce klientů a svou práci opírá o aktuální vědecká fakta. Jeho cestou je evidence-based přístup, to znamená přístup podložený důkazy. No a on sám je živým důkazem toho, že když pochopíš své tělo, můžeš z něj dostat to nejlepší. Jaroslav Pecka, můj dnešní host v podcastu Energiemi. Jardo, ahoj, moc tě tady vítám.
7: Ahoj, moc krát děkuji za pozvání a za moc hezký uvedení.
6: Já už jsem říkala, že pro tebe se fitness stalo tvou vášní. Co ti vlastně dává v tuhle chvíli? Co ti to dává do života?
7: Tak ono mi to dává hlavně tím, že je to dneska už i moje práce, tak obrovský pocit naplnění, a to zejména, když vidím, že opravdu tím, co dělám, jsem schopný měnit životy některým lidem, takže je to opravdu asi naplnění a nějakým způsobem to, v čem jsem se našel.
6: Myslíš si, že třeba by se dalo dneska dělat fitness i bez doplňků stravy, nebo jsou třeba právě ty doplňky stravy nedílnou součástí toho procesu a cvičení?
7: Myslím si, že by se určitě dalo. Když jsem začínal, tak jsem měl takovýto přesvědčení, že doplňky jsou něco, co opravdu jako člověk potřebuje, bez čeho nemůže bejt, ale postupem času jsem pochopil, že z nějakého důvodu to jsou doplňky, takže opravdu to je jenom něco, co člověku může tu cestu, dejme tomu, lehce zefektivnit nebo lehce zpříjemnit, ale rozhodně to není nic zásadního, na čem bychom to stavili.
6: Takže pokud by se člověk rozhodl, že chce jít tou udržitelnou cestou, zároveň nechce každý měsíc platit tisícovky, 1500, 2000 za doplňky stravy, tak myslíš si, že všechno se to dá zvládnout a případně i uregenerovat za předpokladu, že si nastaví správně ten talíř a stravování?
7: Určitě, já si myslím, že tohle to rozhodně lze a zejména to lze určitě u lidí, kteří nejsou vrcholovými sportovci, ale dejme tomu, že cvičí pro sebe, chtějí vypadat dobře, cítit se dobře, tak v takovou chvíli jsem přesvědčený, že ty doplňky stravy opravdu nejsou nijak zásadní. Byť, jak říkám, můžou tomu člověku pomoct, můžou mu zefektivnit tu cestu, ale není to nic, na čem by to stálo. Samozřejmě něco jiného, když je člověk profesionální sportovec nebo má opravdu nějaký vrcholový ambice, tak tam samozřejmě se vyplatí ladit už úplně všechno, ale pro normálního člověka je to tak asi jenom zpříjemnění cesty. A já u sebe musím říct, že byť jsem začínal s hodně doplňkama stravy, tak v poslední době jsem je dost omezil a fakt jich beru jenom pár těch, který považuji za opravdu efektivní a který se vyplatí.
6: Předpokládám, že do těch doplňků stravy, které jsou tvou součástí nebo součástí tvé rutiny, patří i kreatin. O něm se v poslední době strašně moc mluví. Jaký ty máš pohled na kreatin? Je to jako must have? Je to něco, co bychom měli vlastně úplně všichni brát?
7: No, kreatin jako za mě opravdu je to asi možná ten číslo jedna mezi doplňkama výživy. Jednak je to nejprostudovanější suplement, který v tuhletu chvíli na trhu existuje a evidentně prokazatelně funguje a má celou škálu těch benefitů. Co se týče toho, že v tuhletu chvíli má nějaký boom, tak ono to chodí v určitých vlnách. Vždycky nějaký doplněk stravy nebo i konkrétně kreatin vyletí, má nějaký boom, hodně se o něm mluví, pak to zase trošku spadne, pak zase o pár let později zase vyskočí nahoru, takže teď kreatin si užívá ten svůj boom a je to teda zejména z toho důvodu, že se začíná čím dál tím víc mluvit o tom, že je nejenom účinný pro sportovce a pro nabírání svalových hmoty a zlepšování síly, ale že má benefity i pro funkci mozku, že může mít i pozitivní účinky proti depresím, proti úzkostem a dokonce může mít i pozitivní vliv při nedostatku spánku, takže to jeho spektrum využití je poměrně dost široký. Byť samozřejmě musíme zase znovu chápat, že je to doplněk stravy, tím pádem ten efekt není zas takový, že by udělal z 0% 100%, ale prostě je to v řádu jednotek procent, co nám to třeba může pomoct zlepšit, co se týče síly nebo svalové hmoty.
6: Tak teď úplně prakticky. Když mám třeba hodně náročné období, pracovně náročné, já jsem teda spíš sova, takže pracuju do pozdních večerních hodin a potom brzy ráno vstávám. Najednou se načítá spánkový deficit, ale zároveň i s tím spánkovým deficitem já potřebuju fungovat. Má třeba v tu chvíli ten kreatin nějaké opodstatnění?
7: Přesně tak. Kreatin, co tak ukazují nejnovější studie, tak má právě pozitivní vliv po tom, co třeba člověk je vystaven nějaký spánkový deprivaci, má nedostatek spánku, tak se ukazuje, že i jako krátkodobě jednorázový vysoký dávky kreatinu, třeba kolem 30 gramů, tak jsou schopný vlastně srovnat pH v mozku, který je po nedostatku spánku vlastně to trošku narušený a ten kreatin je schopný tohleto dát do rovnováhy a tím pádem nám zlepšit to fungování v ten den potom, co jsme se špatně vyspali. Takže pokud někdo má noc, kdy se špatně vyspal, tak může být super potom dát si trošku vyšší dávku kreatinu. Konkrétně v těch studiích se tuším uvádí 0,35 gramů na 1 kg hmotnosti, což u 80-kilového člověka vychází tuším na nějakých těch cca 30 gramů a tohle by mělo teda mít poměrně významný efekt na to, aby se člověk cítil v ten den potom líp.
8: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat.

0: nás tří.
1: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
2: Na druhou stranu, v poslední době se hodně medializovalo taky to, že užívání kreatinu u mladistvých má vliv na zvýšení krevního tlaku. Pokud se nepletu, tuším, že to byl krevní tlak. Máš třeba k tomu nějaké informace? Je to pravda, nebo je to další mýtus, který koluje v médiích?
3: O tom, že kreatin zvyšuje krevní tlak, se mluvilo hodně dlouhou dobu. A nicméně, když já jsem si procházel v tuhletu chvíli nějaký vědecký data, který máme k dispozici, tak z nich nevyplývá, že by kreatin sám o sobě zvyšoval krevní tlak. A co jsou nějaký třeba konkrétní případy, nějaký případový studie, kdy nějakým jedincům, třeba mladistvým, zvýšil nebo se u nich objevilo vysoký krevní tlak při suplementaci kreatinu, tak to ale často bylo ve chvíli, kdy ti jedinci k tomu konzumovali ještě například vysoké dávky různých spalovačů nebo nakopávačů a dokonce třeba i látek, které jsou oficiálně zakázané. A tam se spíš dá předpokládat, že tyhle ty další látky měly spíš ten vliv na ten krevní tlak, plus mohlo se hrát roli i to, že ten organismus toho jedince mohl být trošku vyčerpaný a samozřejmě se hrálo tam asi roli více faktorů, což přispělo k tomu vyššímu tlaku. A ve chvíli, kdy teda ty suplementy potom byly vysazený, kdy ten člověk přešel zase zpátky trošku do nějakého normálnějšího režimu, tak ten krevní tlak zase zpátky klesnul. Takže není to tak, že bychom měli v tuhle chvíli prokázaný, aspoň co já vím, že by kreatin zvyšoval krevní tlak, ať už u dospělých nebo mladistvých lidí.
2: Nicméně je třeba k tomu přistupovat s nějakou opatrností, že ve chvíli, kdy teda bereme pravidelně kreatin, tak měli bychom si hlídat třeba příjem nějakých konkrétních složek, jako je právě třeba kofein, energy drinky, káva a tak podobně?
3: Tak to si myslím, že bychom měli dělat celkově, nejenom jako s ohledem na suplementaci kreatinu. Úplně upřímně si nejsem jistý, jestli konkrétně něco bychom měli přesně sledovat. Já osobně si nemyslím. Myslím si, že když člověk má jídelníček a celkově ten přístup k tomu životnímu stylu nějaký racionální, to znamená, nejde do žádných extrémů, tak ta suplementace kreatinu, co nám ukazují studie, tak je opravdu bezpečná a to i dlouhodobě po dobu celý řady let, a to dokonce i v těch vysokých dávkách, třeba kolem těch 30 gramů. Takže tam bych jako žádný problém neviděl. Spíš bych asi potom jenom upozornil, že když člověk suplementuje kreatin, tak může mít zvýšený některé hodnoty třeba v krevních testech, jako například kreatinin nebo třeba v moči, což je ale běžný při suplementaci kreatinu, protože to je odpadní látka, ale v těch krevních testech se to může jevit jako by to bylo třeba nějaký poškození ledvin nebo něco podobného, což je ale víceméně jako falešný výsledek, takže pokud je člověk s tím obeznámený a ví to, tak ho tohle nepřekvapí, ale někdy se stane, že třeba lékaři, kteří nejsou úplně ještě zběhlí v tom, co dělá kreatina, jak funguje, tak to potom na ně může působit, takže ten člověk má nějaký problém, což se ale následně obvykle prokáže, že nemá.
2: My ženy se v průběhu měsíce tak trošku měníme a někdy dochází, ne někdy, ale dost pravidelně, dochází i ke značnému zadržování vody. A já jsem se teda setkala i s informací, že právě kreatin vede k tomu, že budeme zadržovat více vody a že ženy by měly být opatrné, co se týče právě suplementace kreatinu, pokud nechtějí zbytečně zadržovat tekutiny v těle. Je na tom něco pravdy?
3: Jasně, no tak on kreatin vlastně zvyšuje zásoby ATP ve svalech a s tím spojený je i to, že zvyšuje množství vody, ale nikoli v podkoží, to znamená, že člověk potom nevypadá, že by byl nějakým způsobem oplácaný, ale má vlastně plnější svaly, což si myslím, že třeba z estetického hlediska je věc fajn, protože pak člověk má jako hezký tvary, není to tak, že by byl nějaký zalitej vodou a samozřejmě má to využití, že ty svaly jsou potom schopný být silnější, takže má to jako tyhle ty benefity, ale není to tak, že po kreatinu bychom byli nějaký oplácaný a že by ho ženy z tohoto důvodu nemohly brát. Naopak si myslím, že nám se vyplatí suplementovat kreatin, protože ho většinou mívají i trošku nižší úroveň než třeba muži, takže u žen kreatin si myslím, že může být ještě lepší volba než třeba u mužů.
2: Pokud se teda rozhodneme, že chceme každý den brát kreatin, jak k němu přistupovat, kdy ho brát, v jakých dávkách, jak si to vlastně načasovat?
3: Tak on kreatin tím, že funguje spíš z dlouhodobého hlediska, to znamená, že jeho efekt se projeví až po několika dnech, respektive spíš týdnech, tak časování v rámci dnů nebo v rámci jednoho dne je víceméně jedno, na tom tolik nezáleží. Mně osobně dává smysl ho suplementovat někdy po jídle, protože on někdy může u některých citlivějších jedinců mít negativní vliv třeba na trávení, takže co mám zkušenost, tak po jídle tohle to třeba bývá lepší. A kdy je víceméně za mě asi fakt jedno, kdykoliv prostě přes den po jídle si ho člověk může dát. A pokud by měl člověk nějaký problém při jeho suplementaci s tím, že by měl přesně nějaký třeba trávicí problémy, tak může být smysluplný si tu dávku, například těch 5 gramů, rozdělit třeba do klidně i těch 4-5 dávek během toho jednoho dne, potom 1 gramu, kdy tohleto bývá snesitelnější, nebo jsou samozřejmě nějaký jiný formy kreatinu, kromě takového nejrozšířenějšího kreatinu monohydrátu, který zase můžou být pro ty třeba teoreticky šetrnější. Byť mi asi dává smysl nejvíc suplementovat ten kreatin monohydrát, ideálně ještě s označením Creapure, což zajišťuje vlastně maximální čistotu, protože tahle ta forma je úplně nejvíc prostudovaná a řekl bych, že i cenově nejvýhodnější.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
1: Můžeme třeba narazit i na nějaký kreatin, třeba na nějakém fitness shopu, když se budeme chtít koupit, který nesplňuje ta kritéria kvality. Měli bychom se třeba nějaké podobě kreatinu vyloženě vyhýbat?
2: To bych asi úplně neřekl. Já si myslím, že to, co tam spíš hrozí, je, že některé formy toho kreatinu můžou být asi méně efektivní. Jo? To znamená, nemají třeba takovou evidenci. Nemyslím si, že by tam hrozilo, že by nám nějakým způsobem mohli ublížit, ale spíš bych očekával, že ten efekt může být nižší. A jak říkám, za mě se vyplatí sázet na kreatin s označením Creapure, což je vlastně německá kvalita. Všechny kreatiny Creapure pochází z jedné fabriky z Německu, která opravdu má tu certifikaci, že ta látka je tam opravdu čistá a nejsou tam žádný příměsi. A je to ta nejvyšší kvalita.
1: Pojďme se teď přesunout k dalšímu doplňku stravy, který zní velmi podobně. Karnitin. V době, kdy já jsem měla takové své spinningové období, tak karnitin byl prostě must have. Všichni museli brát karnitin, aby dobře spalovali a aby rychle hubli. Jsou vlastně tady tyhle účinky karnitinu potvrzené?
2: No, bohužel tady možná zklamu ty jedince, který karnitin používají, ale když se podíváme zase na vědecký výzkum a tak nějak jako celkově, tak ten efekt je minimálně sporný. Jako za mě, co se takhle dívám, tak spíš bych vůči tomu byl opravdu skeptický a ten efekt pro spalování tuku je tam fakt minimální. Spíš tam může být efekt z hlediska třeba regenerace, anebo teoreticky i zlepšení sportovního výkonu, například zvýšení VO2 max, což se projevuje teda v některých případech při dlouhodobé suplementaci. Že to jsou asi takový benefity, pro který si myslím, že může dávat smysl ten karnitin brát, ale jako z hlediska spalování tuku já osobně bych si ho nekoupil.
1: Za předpokladu, že třeba člověk úplně neholduje živočišným potravinám, je to třeba vegan, vegetarián, nebo zkrátka nemá moc rád maso a věnuje se vytrvalostním aktivitám. Může v tu chvíli třeba mít právě suplementace karnitinu nějaký vliv na ten jeho metabolismus, spalování, výkon?
2: Tohle je zrovna docela zajímavý, protože karnitin jinak jako přijímáme víceméně téměř výhradně z živočišní stravy, ale když se potom podíváme na rozdíly mezi třeba veganama, mezi lidma, kteří normálně jedí maso, tak třeba rozdíl v úrovni karnitinu ve svalech tam prakticky není, protože tělo si ho svým způsobem umí samosyntetizovat. Takže neřekl bych, že pokud někdo nejí maso nebo obecně moc živočišních bílkovin, že by nutně mu ten karnitin musel víc pomoct. Myslím si, že to bude velmi srovnatelný.
1: Takže je nějaký teda výsledek, který mluví pro ten karnitin, že třeba opravdu, pokud se vydáme na nějakou cestu redukce, tak ve chvíli, kdybychom doplnili ten karnitin do své denní rutiny, tak by nám to mohlo zlepšit třeba právě ten metabolismus nebo něco dalšího?
2: No z toho z hlediska zlepšení metabolismu a zlepšení spalování tuku si právě úplně nemyslím, že by tam ten efekt byl. To opravdu spíš, když by někdo chtěl experimentovat s tím, že zlepší trošku sportovní výkon, nebo tuším, že se používal karnitin i při některých cévních problémech. Byť zase na druhou stranu, některé studie zase uvádí, že jeho nadměrná suplementace může zase vést k nějakým jako cévním problémům, takže je asi dobrý, aby si tohleto člověk opravdu jako prostudoval, než se do toho pustí, ale jako jestli já osobně bych ho z nějakého důvodu vyzkoušel, tak by to bylo spíš z hlediska toho zlepšení sportovního výkonu. Tam bych asi viděl největší příslib, ale z hlediska spalování tuku bych si ho nebral.
1: A pokud bys ho teda nasadil z hlediska zlepšení sportovního výkonu, jaký typ sportovního výkonu by to byl? Byl by to spíše silový trénink, nebo třeba právě běh, nějaká svěžná chůze po horách, spíše teda vytrvalostní aktivity?
2: Spíš bych sázel na ty vytrvalostnější aktivity, to znamená nějaký běh, jízda na kole, něco podobného.
0: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Co se týče spalování, tak to je samozřejmě takové velmi oblíbené téma a všichni chceme najít tu kouzelnou pilulku, která za nás bude spalovat. Podle tvých zkušeností existují nějaké opravdu účinné spalovače tuku, které napomůžou tomu metabolismu k tomu, aby lépe šlapal a fungoval?
2: No, tak já bych asi jako první uvedl na pravou míru vlastně vůbec to, že spalovač tuku je trošku takový jako marketingový termín, protože víceméně všechny látky, které pokládáme za spalovače tuku, tak sami o sobě nevedou ke spalování tuku, ale mají jeden ze dvou efektů, a to buď, že jsou schopní lehce zvýšit kalorický výdej, anebo jsou schopní třeba trošku potlačit chuť k jídlu. Tím pádem nám můžou pomoct zvýraznit kalorický deficit a teoreticky hubnout. Na druhou stranu v praxi se ukazuje, že z těch legálních spalovačů jich jako popravdě moc nefunguje. To znamená, samozřejmě nějakou účinnost má například efedrin, který teda, pokud si správně říkám, tak například olympijský výbor ho mám tuším zakázaný, jakože látku, která stimuluje, takže efedrin má efekt, že dokáže zvýšit kalorický výdej asi o 5%, což jako už poměrně může být významný, byť já bych ho osobně teda rozhodně nikomu nedoporučoval, s ohledem zase na nějaký možný vedlejší účinky. A z takových těch jako legálních běžně dostupných látek si myslím, že asi největší smysl dává kofein. S tím, že kofein, když ho budeme brát například 400 mg za den, tak by měl být schopný zvýšit náš kalorický výdej asi o 80 kalorií, což je nějaká hodnota, ale samozřejmě není to nic zázračného. A tak je potřeba říct, že na kofein vzniká postupem času tolerance, to znamená, že se dá očekávat, že v průběhu dní nebo týdnů se to množství spálených kalorií navíc bude zkrátka snižovat. A co se týče dalších látek, tak samozřejmě existuje něco jako extrakt ze zeleného čaje, synefrin nebo například extrakt z chili, ale tam je ten efekt, aspoň co mně je známo, ještě výrazně menší. A jsou studie, které nám ukazují, že obecně spalovače, i včetně kofeinu, mají efekt, který se opravdu jako blíží nule. To znamená, jako teoreticky, pokud člověk má vyladěnou stravu, vyladěný sportovní aktivity, tak tam něco takového může přidat, může používat kofein, teoreticky i třeba nějaký extrakty ze zeleného čaje nebo chili, ale neočekával bych opravdu žádný zázraky, opravdu možná zlepšení v rámci nějakých jednotek procent.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas, dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
6: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
7: Přijeďte třeba na víkend.
6: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz. Říkal si hurikán.
8: Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
9: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
1: Takže ve chvíli, kdy ty sám máš klienta, který k tobě přijde s tím cílem, že chce redukovat váhu, pravidelně cvičíte, uděláte nějaké změny v jídelníčku, máš třeba tendenci mu doporučit nějaký doplněk stravy i na zrychlené spalování?
2: Úplně upřímně to moc často nedělám. A když už, tak to jsou opravdu látky na bázi kofeinu, kde ta hlavní účinná látka je teda kofein, ale spíš bych řekl, že to je na vyžádání, že ten klient třeba mi řekne, hele, já bych chtěl ještě to hubnutí něčím třeba podpořit, tak v tu chvíli samozřejmě přijdu, řeknu dobrý, tak například tenhle produkt nebo přesně i samotný kofein může dávat smysl, ale sám od sebe to moc nedělám a to je proto, že ani nechci ty lidi tolik třeba zahltit tím, aby jako museli jít a potom utrácet zase další 100 korun tisíce za nějaký suplementy, takže samozřejmě nějaké doporučení na suplementy jim obvykle dávám, ale spíš v žebříčku stavím víš jiný látky, které z mýho pohledu v tu chvíli dávají větší smysl, takže spíš pokud spalovače, tak jako bonus a většinou je to právě něco na bázi toho kofeinu.
1: Z hlediska hubnutí se i stále častěji skloňuje pojem berberin. V tuhle chvíli je dokonce přirovnáván k tomu, že je to takový přírodní ozempik a že má velmi podobné účinky. Jardo, jak ty nahlížíš právě na berberin?
2: Určitě už jsem se s touhletou látkou setkal. Jsem se setkal s tím tvrzením, že to je vlastně přírodní ozempik. Zase z toho, co já jsem si studoval, nemám ho teda vyzkoušený na sobě. Mám jenom jednoho klienta, který se rozhodl, že ho bude používat. A z toho, co mám takhle nastudovaný, z toho, co vnímám i právě u toho svého klienta, tak a má nejspíš skutečně nějaký vliv na to, že může snižovat chuť k jídlu, pravděpodobně pomáhá srovnávat cukr v krvi, může zvyšovat insulinovou citlivost a nejspíš, co ukazují nějaký data, skutečně může lehce podpořit spalování tuku, respektive redukci hmotnosti, ale v tomhletom je vždycky důležitý být obezřetný, protože ty studie můžou nějak vycházet, ale ta praxe, co mám tak zkušenost, tak může být zase trošku jiná. Na druhou stranu, když budeme říkat, že to je přírodní ozempik, musíme si uvědomit, že opravdu ten efekt toho berberinu je mnohonásobně menší než u toho ozempiku, takže byť to můžeme takhle nazývat, tak samozřejmě většina těch látek, které jsou legální, jsou volně dostupné, tak zkrátka tu účinnost prostě nemají nijak zásadní. Na druhou stranu neměl by mít ani nějaký závažný vedlejší účinky pro běžného člověka, takže pokud to chce někdo vyzkoušet, tak si myslím, že se to dá, že to jako není problém a není tam za mě nic, aspoň nenašel jsem nic, co by mě jako od užívání těchto látky musel nutně odradit.
1: A když se teda pustíme do toho zdravého životního stylu, nebo respektive do toho fitness režimu, nastavíme si to jídlo, máme své cíle, chodíme pravidelně cvičit, tak mnohdy je potom trošku problém to uregenerovat. Co ty vnímáš jako to klíčové pro správnou regeneraci našeho organismu?
2: No, tak asi tady nikoho nepřekvapím, ale prostě rozhodně to bude spánek. To je za mě úplná jako alfa omega a pokud nemáme vyřešený opravdu dostatečný spánek, tak se můžeme snažit dělat cokoliv dalšího, ale ten nedostatečný spánek zkrátka ničím nenahradíme. Respektive ten dostatečný spánek nemůžeme ničím nahradit, takže to je za mě úplná alfa omega. Pak samozřejmě vhodně nastavený jídelníček, to znamená dostatečný kalorický příjem, dostatečný příjem bílkovin, ideálně, abychom měli pokrytý i základní mikronutrienty, vitamíny, minerály. To je za mě takový úplný základ, plus ideální je mít pod kontrolou i množství stresu, který máme v životě. A to je asi takový to hlavní. Samozřejmě pak máme i nějaké další možnosti, můžeme teoreticky sázet na něco jako masáž, můžeme chodit do přírody, můžeme používat třeba kompresní oblečení, můžeme se vystavovat teplý nebo i studený vodě. Všechny tyhle věci můžou nějakým způsobem regeneraci ovlivňovat, ale jak říkám, nenahradí to ten spánek.
1: No a pokud bychom chtěli teda případně ještě tu regeneraci nějakým způsobem podpořit, nejen teda v podobě toho spánku, ale třeba právě i nějakým tím suplementem, tak existuje nějaká kouzelná tabletka, tobolka, prášek, který nám zlepší regeneraci našeho těla?
2: Zase neřekl bych, že nic kouzelného, ale určitě jsou látky, které nám můžou pomoct podpořit regeneraci. Za mě rozhodně se může vyplatit hořčík a potom omega-3. To jsou takové dvě látky, které mají zase prokázané nějaké benefity při regeneraci. A třeba sportovci dost často trpí nedostatkem hořčíku, takže jeho suplementace, zejména u sportovců, se může vyplatit. A to stejný omega-3, protože obvykle jich člověk v jídelníčku tolik nepřijímá, takže ty se taky za mě u většiny lidí, co mám takhle zkušenosti, tak opravdu vyplatí suplementovat.
1: Co se týče těch omega-3, Pokud se rozhodneme, že si koupíme nějaké omega trojky a chceme je teda brát pravidelně, je něco, co bychom v tomhle ohledu měli hlídat, na co si dát bacha?
2: Já bych určitě koukal na kvalitu, ideálně i na to, jak třeba byly skladovaný, protože zase nějaký výzkumy, který já jsem četl, tak ukazovali, že některý omega 3, který se dostávají na trh, tak jsou zoxidovaný. To znamená, že ten jejich efekt vlastně není ten, co bychom požadovali, není vlastně benefitující. Takže asi bych koukal na to, aby opravdu byly kvalitní, aby měli ideálně nějakou certifikaci, abychom věděli, že byly dobře skladovaný a že skutečně nám dají to, co od nich chceme, a ne, že to byly nějaké látky, které byly někdy špatně skladované a ve skutečnosti nemají žádný pozitivní efekt.
1: Já jsem se na tvých sociálních sítích mimo jiné setkala taky s tím, že jsi dělal příspěvek na téma, jaký vliv mají vztahy na naši váhu. Co z toho teda vyplývá? Jaký vliv můžou mít naše partnerské, když si řekneme kvalitní partnerské vztahy, na naši figuru?
2: Tohle je zrovna zajímavý téma, protože se právě ukazuje, že když je někdo ve šťastném vztahu, nebo dejme tomu i ve šťastném manželství teda konkrétně, takže potom má vyšší riziko nadváhy a toho, že zkrátka bude přibývat na váze. A to asi z toho důvodu, že člověk samozřejmě, když už si nejde toho životního partnera, tak prostě mnohdy má tendenci trošku spohodlnět a už se o sebe tolik nestarat, protože zkrátka už ulovil ten svůj protějšek. Takže to je zajímavé, že lidi mají tendenci takhle přibývat na váze, když jsou ve vztahu. Na druhou stranu je taky potřeba k tomu doplnit i to, že muži nebo obecně i vlastně i ženy, když jsou ve vztahu, tak se ukazuje, že mají menší náchylnost třeba k nemocem, jsou víc zdraví a mají třeba i vyšší délku

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Jaroslavem Peckou.
1: Já ještě na chviličku zůstanu na tvém Instagramu a na tvých sociálních sítích. Ty jsi tam mimo jiné taky dával příspěvek, který se s tím docela pojí a měl takový docela lákavý nápis, že cvičení nám může zlepšit náš život v posteli. Prosím tě, jakým způsobem může právě cvičení a fyzická aktivita prospívat třeba tomu milostnému partnerskému životu?
2: Jasně. Tak zrovna tohle byl příspěvek teda o tom, že když lidi cvičí, když lidi mají víc svalových hmoty, tak mají lepší erekci a konkrétně teda se to týkalo mužů samozřejmě tohle. A funguje to asi na bázi toho, že když člověk je aktivní, sportuje, tak samozřejmě cévy fungují kvalitně a potom obecně i metabolismus funguje líp, takže potom na základě toho v těch sférách prostě člověk funguje líp. I to má pozitivní vliv třeba na libido, takže cvičení nebo obecně sport si myslím, že v tomhletom je jako velmi nápomocen.
1: Jak třeba vnímáš to, když se oba dva partneři rozhodnou, že spolu začnou cvičit, že se spolu začnou věnovat nějakému zdravému životnímu stylu? Potvrdilo se ti třeba ve tvé vlastní praxi, že to může být pozitivní pro oba dva, nebo naopak se navzájem demotivují?
2: Ne, musím říct, že docela často se mi stává, že mi jako klienti přijde pár, který prostě chce společně začít cvičit, začít se líp stravovat a z mý zkušenosti tohle to funguje líp, než když přijde ten jedinec sám, protože ty lidi se potom navzájem podporují, když jeden den se nechce jednomu, tak ten druhý třeba zase má tu motivaci a energii, takže zase toho druhýho trošku namotivuje a dotlačí k tomu, aby teda něco dělal se sebou a musím říct, že z mojí zkušenosti opravdu tyhle ty páry jsou dost často úspěšní a je to zajímavé, jak ty lidi opravdu jsou schopní spolu dosahovat těch dobrých výsledků, takže já bych to lidem rozhodně doporučil. Myslím si, že to je fajn právě i na jako trošku utužení těch vztahů, že člověk stráví zase s tím partnerem nějaký čas, mají nějaký společný koníček. Myslím si, že to může být prospěšný.
1: A teď, když se teda společně pustí do toho, dejme tomu, redukčního režimu nebo chtějí vybudovat svalovou hmotu, začnou si pravidelně vařit jídlo a mají krabičky. A teď si ty krabičky chtějí dát do mikrovlnky. Tak měli by se bát toho, že jim mikrovlnka totálně znehodnotí celý pokrm a zabije jim jejich jídlo?
2: Ne, ohledně mikrovlnky taky panuje celá řada mýtů a spousta, bych řekl, lidí zase na sítích straší s tím, že mikrovlnka je nebezpečná a tak dále. Zase, když budeme vycházet z nějakých objektivních dat z toho, co nám ukazuje výzkum, tak mikrovlnná trouba je zkrátka bezpečný způsob, jak si rychle ohřát jídlo. Existují určitý obavy, například ohledně toho, že mikrovlnná trouba zabíjí některé látky, jako třeba vitamíny a minerály, tak samozřejmě obecně tepelná úprava vede k tomu, že znehodnocuje některé látky, ale to platí obecně o tepelném ohřevu. A paradoxně mikrovlnná trouba tím, že je poměrně rychlá, a to jídlo se tam ohřívá opravdu rychle, tak některé látky, jako je třeba vitamin C, tak zachovává líp než třeba jiné formy tepelné úpravy. Takže mikrovlnné trouby osobně bych se vůbec nebál. Zase potom se někdo bojí třeba toho, že to je jako nebezpečný záření, tak víceméně, když zase si to člověk nastuduje, tak zjistí, že to nic nebezpečného není, že víceméně jde jenom o to, že se rozkmitají molekuly vody a na základě toho dojde k nějakému ohřátí jídla. Zase jako já na to nejsem úplně expert, abych dokázal jít do hloubky, ale z toho, co člověk má nastudovaný, tak ty závěry zkrátka jsou, že ohřívání jídla v mikrovlnné troubě je bezpečný.
1: A může teda nastat i ten paradox, že třeba ve chvíli, kdy si opravdu ohříváme něco, co má větší množství vitamínu C, dejme tomu nějaké ovoce nebo zeleninu, tak třeba i ta mikrovlnná trouba může být sama o sobě tou lepší variantou?
2: Právě že z těch dat, co jsem zase měl k dispozici vidět, tak se ukazovalo, že někdy dokonce ta mikrovlnka může fungovat líp, ale já osobně bych to takhle asi jako nesledoval. Jo? To znamená, prostě ohřál bych si tam jídlo, když zrovna se mi to hodí, přijde mi to praktický, než bych vyloženě koukal na to, jestli mi to v daném případě pomůže zachovat o trošku víc vitamínu nebo ne. Myslím si, že stejně ty rozdíly nejsou jako nikterak zásadní a aby se to nějak vyplatilo do detailu řešit, ale spíš asi jde o to, aby se člověk nebál toho, že mu to jídlo totálně znehodnotí, protože to se zcela evidentně neděje.
1: Já už jsem v samotném úvodu nastínila, že si budeme povídat taky o glutaminu, jako o látce, která by měla nesmírně prospívat taky právě té naší regeneraci organismu. Jaké máš třeba zkušenosti s glutaminem a jaké má právě glutamin účinky na to naše tělo?
2: Glutamin bývá, nebo hlavně býval v minulosti často propagovaný právě pro zlepšení regenerace. Já osobně jsem ho taky hodně dlouho používal, ale pak jsem zase dospěl k nějakému závěru, tím, že jsem si ty věci trošku prostudoval do hloubky, že glutamin nevede úplně k nějakému výraznému zlepšení regenerace u běžných lidí, protože normální člověk ze normálních okolností je schopný přijmout dostatek glutaminu ze stravy, navíc si ho tělo samo umí vlastně produkovat, takže není úplně potřeba ho za normálních okolností suplementovat. Na druhou stranu může mít svoje využití, zejména dává smysl suplementovat v nějakých případech, kdy je třeba člověk po nějaký operaci nebo používá si například po tom, co má někdo třeba popáleniny, tak v tuhletu chvíli, v těchto těch specifických stavech suplementace glutaminu může pomáhat regeneraci, protože v tu chvíli ho to tělo skutečně potřebuje. Plus teda se ještě ukazuje, že například může mít pozitivní vliv na naše střeva. Četl jsem kdysi jednu studii, kde byli vojáci, kteří měli opravdu jako dlouhý, hodně vyčerpávající pochod, kdy při těchto vytrvalostních aktivitách může docházet k narušení právě funkce střev a tam se ukázalo, že ti, co suplementovali glutamin, tak vlastně měli potom ty střeva v lepší kondici.
1: Takže myslíš, že to třeba právě doplněk stravy, který by si měli naordinovat lidé, kteří třeba právě prožívají nějaké problémy se střevy nebo se zažíváním, že tam by to mělo opodstatnění?
2: Tam si myslím, že asi dává největší smysl to vyzkoušet. Nemyslím si, že by nějakým způsobem těm lidem mohl ublížit, ale myslím si, že by teoreticky mohl mít nějaký benefity. Právě měl jsem zkušenosti zase s klientem, který měl specifické problémy se střevy a začal používat glutamin a subjektivně to vnímal tak, že mu to ty problémy zlepšuje.
1: My už se chýlíme do samotného závěru našeho dnešního povídání. A já ti teď ještě položím otázku, kterou pokládáme každému z našich hostů. Ve chvíli, kdy je toho na tebe příliš, kdy už prostě ta energie dochází, tak jak ty sám dobíjíš baterky? Kde dobíjíš tu energii?
2: No, tak když je teda čas a prostor, tak miluju někam na chviličku vypadnout. To znamená, někam jedu třeba do zahraničí na nějaký wellness pobyt, někam ideálně do přírody, to je úplně ideální možnost. Když to úplně časově nejde, tak já mám strašně rád řízení a jízdu v autě, to znamená, že zkrátka sednu do auta, pustím si nějakou hudbu a buď jedu úplně bezcílně, anebo si dám nějaký cíl, že se někam dojedu podívat, ale už jenom ta samotná cesta mě zkrátka pomáhá a se z toho trošku dostat.
1: Jaroslav Pecka byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Jardo, já moc děkuji za úžasné povídání.
2: Já moc krát děkuji za pozvání.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
7: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
8: Partner je abstinent celoživotní, takže...
7: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
8: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
9: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
3: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.

0: Kup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
2: Hity, které milujete.

Radio Čas.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas. Radio

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: srpna. Kaufland.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Radio Čas.

0: lístky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
3: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz. Říkal si
2: hurikán. Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. V předprodeji v síti Go Out.

just I'll wait for you. The midnight hour.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: A je to tady! Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý, šťavnatý Gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz. Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
3: Hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
3: Mě by i tato cena schladila.
2: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
3: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Okénko města, Nový Jičín.
4: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vydáme do Nového Jičína. Tady se rozhodli skoncovat s autovraky. Podrobnosti má starosta města Stanislav Kopecký.
5: V Novém Jičíně jsme rozhodli o razantnějším přístupu při řešení autovraků. V loních městská policie evidovala 23 a letos už jich řeší 31. Dosud jsme majitelům těchto vozů pouze předávali výzvy, aby si své vozidlo bez jakéhokoliv posílu odstranili. Propadla technická kontrola, se řešila jako přestupek. Nově budeme autovraky odsahovat. Odtažená auta budeme umisťovat v areálu technických služeb. Pokud si majitel pro vůz ve stanovené lhůtě nepřijde a nezaplatí náklady na odtah a uskladnění, dáme vozidlo do veřejné dražby. Pokud se neprodá, tak ho necháme sešrotovat u vozidel, která stojí mimo komunikace a mohou ohrožovat životní prostředí a zdraví lidí, je postup ještě přísnější. Tady půjde o jetina rovnou na ekologickou likvidaci po uplynutí 30 dní od zveřejnění výzvy na úřední desce.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se.

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: to.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radiu Čas. Radio

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
4: Siva! Nosa!

milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

budem ponocovat a nechám.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete.